0: in Cosloha in art. Niall Tickagy ar bí fwaica dan gig seo a chairde in art ach na Tickagy a tuganya in seo ar wair sgilte tis de leg díl tamá. Mar sin ma tata geri gál haig trad trinón in art fadu na fwail si rov da anyam ni he cura sa an fachol kiol la da anyam haig cuig a hín a cuig a cuig a tri an fachol kiol la cuig a hín a cuig a cuig a tri agus brontamad na Tickagy sin inyu agus bei ihe dan sky huasin sin in art agus tas Sulagun Gamay Zoe, agus John McIntyre Lins the studio. Zoe Conway's John McIntyre Lins the studio and Shaw, La Kyolbio, Majin Amira. Brendan Ninta Gas the Kancha Shasaphone, agus and Hit Danielisti, na Jermud Magaravi. My Hugh, ta the Anyam Sahata, Anis Glockfalis the Ritosh. Oh, Richard Kaitue Shirt Gakuraman, Yellen Frig Ricarta good. Mar an níon siad ar a teleís agus fanna bhecimmuid yes, mai thuú fadar a sa mámín tá daim sa hata agus winí fásta. Nnééis se mhil seo gan ríos sé se mar leis wid ahhainine le éistegí go cuaama cé glár a seo.
1: A gcuoine uisle gur an míle mágah.
0: Sinna go bhéh chuig hína chuig chuig trí a hata ceir an líí a hata hacht as na sé condai neamhní hárta seart neamhní trí dó chuig a chuig a chuig a chuig a never WhatsApp nu a chuig trí hína dó ag ceir a ceir buir scéalta ag RTE.ie. Tá maira dí anlan ne ma thudirta na sa siúri a mádín mhaid sé bhaid bhaid Máidín waidad a waidad.
2: Máidín waidad a
0: waidad. Tí mar tair.
2: Tongue twister.
0: Yeah, tí mar tán fara ma varigad. Go mai a fi shell. Mai hiu. Mai na ta skil a fi ag a fi inyú fachriant a in na ngál mar yalar imni fachru a liu. Lorlam fan na trein a ta gais si ta galeri.
2: Si, well, Michelle, ta shiant a fim mar a dwrtu ag ingriwyrat umchif niw cochil na'n EPA ag siacht a drai in na ngál mar yal mar a dwrtu ar imni fachru Fuichruelu. Nes sydd na trai na tagais na trai na mon a mon cranaha, trai lias fanang a wahan, agus trai na wondorang, rahmwylang, ninwnyf, intre agus ffordd y talang. Nes dyr i riwrat gyrfyn westia chrom la tomol tynwes is cwys la sio. Mae'r ernoi y byn tiltio'r halw agus jyrsyd gydigla bydger salahar agus bacter y fe nietio stahan sy'n ysgu. Agus is sriant y gair her mae yd sio agus dyr i riwrat gymain y sriant y sio fe ym ffai tri le. Nes malta'r dygini te tort cwyrtio'r chrei yna y fe cwrma agus gan y tysgu y logw. Lew y ni sol y lew sy'n lyn sydd bia Gan snaw ma ta geru na bydger gartu tarhu ta crasu agus gan snaw ma ta siad y gompyr clynia na ma ta chynys da hortar bi arhu agus cwrs ym unac da lagacu. Ien hwrs grwdw ar y nysgu agus corhwyr na sampli ar ei chwyg ffaimnat na sierfys y slentio lyn y destal agus nir corhwyr gerig i wech geru lys na sriant ysio gydig go wola tysgu sio sewel ti'r eisht. Morsyn y fysiel Maltar da gini, a wal sharinchin yaku gol a nao an snil hint a marroon, sula chanyalch ar na fogri eichile, agus gana gol a sta sa nishgig na trein a sha a wal cask ar a vis nao an tu gaji gamei jeru lish na shrianta sha.
0: Cahi dini, a ve kurama a wairad ni ve tu henis nao, gaji rodin yartan sin fa ve gomper gomper gomper.
2: Ni he, ni ve mis nao, sin rodin.
0: Na tí na méine gola náu. Bo comod na waira ta plán la cor la chéle maadu la cén doi la déla la chintu sléve ag Park Nation ta i lian vehe. Gus ta ma góni imni ar in fa hintu sléve ga heri hi la sin am sir a vi a gwein la tomol.
2: Well ta sin fyrir vi sial, well ta kólat kólir ac da arcu fwy la her ag olsgol technolia ta na Atlanti in sin a litra canning chon plán banishti ac da chintu sléve arbert da Park Nation ta i lian vehe. Nes tesa gwein ya damashti a jetu chintu sléve yenu dan chimpalat nedir agus y doi ydy'n tynch y môr yn ien yn tynch y môr ffwestr graheg y nedir agus ffiagwl rysgrisw nes byn togr sio wyniw y gen togr pit la mwyniw o chysio ar y papis plus nes byn plan sio y chorlechele y gôr lys yn cyrfys pwerc yn y nesyn agus ffiagwl rhe cyrfys dotain chwlio condau yn yngal Celtia, Fiagol Ra Olu, Inid Carbon, Creighton, yn Nolabon, agos campus y gwnnwngal Dolsgol Technoliaeth yn Atlanti. Agos beth yw'r gyrru yr y norn y chiapr plan cimsia chur le chéile le cásan se chót den 7,000 hectare atá a Bark Náisiúnta leanbheithe ó henta sléibhe. Nes béin plan seo díri, ní bhain ar a dóil le tinte beidir a chur faoi smach nar a hárlann siad a chur chás go chur ar henta tarlú sa chiadáit.

0: agus é míchún pórdach is tíhe. Agus lá báistí bethe agar ós, cain tehez ví sa ví sa einbáile hegar máist, agus ví bethez bóra fara gán, agus ví sí sín rágar nefart talavair fada é seo. Agus tái sítur dám gavíl tún tóra gisín eir gavíl sed in inad, dhér mídna dhíni gamach clachtaco eir mechgadí deskut na Franki, nú fríváin an Fortingale, nú deskut na Spáine, gavíl kritikas an eir a líd a tarak eir áitna an nós eirn, agus an dúhig sen sa, agus gavíl míd, gavíl bora áirhe eir an saisan tóra sóirta, so is olkohoi eis tóra ná séhidn dach an eigin, ach hógan cáun da son. Agus ganáur is tánáit, nis tánáit pleisim púda heil a dhíni le dhér mi kúnu séra sechtin í nuas, ach bai sé sin a mai alú nis stóch istach go dérna mís an ari vig a lándas na hérna gemacht ar næst tis gemig na skuld na tas nú tachtu.
1: Fyn drásin bai sifu kúni vir chelúr um blaska eir í sanchi vana heinu a bertú na chórsin na fyn.
0: Ó, tá kvidvaru dí ósar kúrnis a raid togri bíndu dí Sheftin agus tagan dín isteach an doras chúin agus tá fáilti búr agin rompa i mechtí agus na hennu dhele dan taisan taspanta sí a líni agus ókáidí kjóil agus kjólchir imacha ach gan áras ó hef dír míd dídiú agus sunroch eid airacht an aláin beg kelúr an vlaskaid ag dérim í manfóid agin an dér sechtni darnacht an ví agus an tém am líana ná Sean Crihin agus a bhena í lís agus a gaid tuis go bhfuil sé le chiad blíon ó Mariach Sean Bocht agus sin a díriúar sin go háirithe agus stáilm chlár an a jascur le chéile beg Ryan Scholtí leúid agus marsin dó a bheg a siúla bryd hyn na dyr sech na sin.
1: Be mi le caint sin ní stíl ni na hen tans le i egin le na lehentas na sech ni mach roin. Ach di chwele me chwyd i'r mapa i'r dar na eistori mor fi mi le caint ar gomer i'r nair han to Bertu Rót agus be di'r cwini fe rodegin i gen efo Charles Lindberg dwi'n lein si chwn na i'r go fe sech.
0: Ta se sin ffyr agus han bwech ta ta se lua. Vi Fara chúm bústach at son sechtní bíga ó hinn agus anna aheinige ar gharvac Charles Lindbergh agus bhí mi de caint éid sóhannir hig sé sin gur gabrí seo an chiad dúhig an chiad áit gadáinig Lindbergh éid ó hef na hórapaga na dhí sé trasnú an Atlantic an chiad fara gín le etalána é éid an fiúláda veltine nédiag sa fihe seacht, so sin ciad blíin ó mi beltan is seachún. Nis is cíine ma chláun hain, gymíach maher ar oil am gyfacig maher cíine Lindbergh, cael ar fysgu gybe Lindbergh ei alwyr sin ach etlan, wntas na nwntas a bethe a gael led os cwn dian mi bael ag o agos cwn smyrfyg is ei mecht sir o yes ta cwntas ag Tomas o Fota, Tomas o Cynedi yn y lawr hein yr siachron gref se hwys
1: ta se hwn a se gei mi di ein gwrs eistol
0: rohor ystol ymw ein tîn da hwys y gil chwli agos gyfiatr sian dyni ei gennaf amach, ystig sy'n etlan. Ach, siennodd y fi wam i gennaf na e sio. Ystol yn gyfwyl sgil ta marsin, wylsgyd, ag tîn i ag sŵlag. A ta'r bryd yr un ystig yn y glawn ffein, agos fach sîm ag
1: ond. Mae hyd yr o'ch wyl yn fwy tîn o'r oel y hyd sy'n saes.
0: Sianach os oed heb yn tleis. Agos gyfwyl ymwyd nis, ni'n cynt i gydir eich cadw ymwyd. Ach, gyrdoel ym gyrfiwdwyn, ti'n ymwyd rwyd sy'n ag arig yn dawna, Celiwr y byw gael un o'r sin, agos mae ta ein dynig wyl ein sgil y co nhw e'n chwntas y co eid, fe'n anafwych y sechlos yn ein sli.
1: Bi chwt marsyn mae hai yn sianach ysno, yn fiolid ysno, yn tracht yn eichr sy'n teilwch y licid teilig i gybeli y lwrco yn had o fôl, cwrha rawn i tŵn o gyda'ch gyhoedd agos am bwych dyd esgwael chwn yn ywch agos y gylen hyn fiesta trwsoed at o gydil mar o ta gydi sa hir yn y dyflasgaid chwma lwrco yn gwrmil magad sneu lwrco yn o gynnydd yn ystod yn y dyflasgaid yn nhw'n chyn i gystad y spant ys gwyang graff o ddwyrch da anna hwyn siach ar y spant museum o fwyl tîn wedi sarn mae chwyd y hachtyn nasiwnt yn haidach da y spant Pontus to hood and Grian Graffadora Edano can hood on Channel Bernarderic for a hug and blinter, a token victory this Nahanganade and Silent Sagor Colinegus, who glad a hood.

0: Agus agus tánia mún seo siar agus a nniuú chairte an cheiste chorma na einsigí tú fá rudinseacht ach rudinseacht danig tú trasna a bhí cáilte agus go dé roin tú leis agus seo seo scíal nóra ága einsigí leis seo a seo samhóil tánia mún seo siar éist
1: Bhála gónail seárad a fuarma a chailma agus a fuarma réis. Bhí me si agus bhfuil í sagaine bleic bhfuil blianta háin siúil hátar an láth agus muidir go le chortaíod ag na cósanaí agus siúil muidir seag teach maithir Francmhaireide. Agus bhín de réis siar a ba deise cí sin do bhhaca me si riá agus bhí seo pálódaí le sathe agus le pláitaí gáhaint agus bhí bleithena ba go deas a péintáil de stearú agus hí na copaí ba go deas agus ó heit mang ré le hanold agus do mai leithe na hinta nach deit sin coid den deil sin na nuas na bhéar a thuas ar a de réis siar agus go dé rann si ach díirí sina caihir agus ó si suas agus háirín si nuas pláita ba gáhaint acum agus sin pleit a dús. Bhil bhín pleit a sin lomsa na bhála agus chuirm pleit a seasta China Cabinet. Agus bhí seasta í hin sin bilianta. A hann sin uair a glánú maha tí agus dúr fuamí lomsa an pleit a bha lom na go gaihín pleit agus mi se réit agus ba sin a djerú smúti bhí agam sin a pleit a gadaan a man na bhála go chulí hana agus chum a chuartú ma pleit a bha dja kapla nínla éisin agus chuartú mi sin chas, chuartú ma huas, chuartú ma hí agus gwrt yma hamaid, gwrt yma fleta a nyr yn fleta lo fwael agos fi yma chyri brysd na sianna siodin bygi fi ogym a flac wyl agos o frysia yma chyri a bygyn dwi'n sy'n gyrw legyn do y macht agos jar yma ddyn do agos coplu blyn mae hyn yn eisyn sio am ysgi agos Kevin agos na trwy'r pwysi hala Portugal agus fi mis bunchi mamach mo jedi agus bunchi maha camera fi magol sis go lach o pactar dyn o paesti hys ag y trai a si camera agus na lehe sin mw mwela la latla da camera chanyol sa stigyn agus gyd jy fi sti sa wela ach bart bag agus eile gilir fwy nuachtan, pepper nuachtan e legi leir, ia, seldom hyngi gyrra chyn, agus wain mysyn na nuach, wain mysyn na lehenni maha nuachtan, ca bivi sti sa vart, ag a jivi am a han pleit, pleit am o her Frank weira, ja hog dwsa, hog si dwsa, ba jir deich dlien mai rhywysyn, agus wain mysyn ar y dysgirad gyr hil cefn gyr polw ma, ach, fyr y dylwchar y mea cilerys, so, sy'n mysgi elsa,
0: Tá batra len seo. Tá batra len seo, dwi'n siar geru. A... Oes yn seo, Nora? Da hwn sgiel ti? Tógan siad mych rhi. Tógan siad mych rhi. Da flet bag. Agus Black Will, da'r noia. Sian uncle la, Nora Og, Frank Connell. Willie Frank Connell. Character yma, character yma, character yma. Wel, sy'n ymwneud â'r di, fy niw yr y chlair, agos dyma un ta bwyaf, dyt sy'n nore, agos da ahan nore yle, y fi jagwyl, agos y hol chac drach ti bygy jas ys ta adlyn yn sio yn yw, agos cwrma, cwrma na chac drach ti sy'n y lig, y gwydiach dy y chyle, agos glach mwyn la cobl chac drach dyle mwer a ddar noia, agos yn sy'n tarn iawn, wens anion mys yn hat, agos da poca sy'n jas gwrdys, ogym sy'n da gynnu agos sy'n Agus, ie, mae'r dwi'n ma'n bron yma sy'n Jardín. Gwgi ma ffrid na dwi'ni, gwgi ma ffrid na dwi'ni. Eisiau bel y creator, fi dos ar i, fi ma sy'n si yn jyr sy'n chart yn sy'n hart. As jaslwm eisiau bel gwyl trwy'r dharn han ym agus beth yw hen ti fel i. Agus gylio'r col tar i, un ta ele Teresa Cavanagh yn sy'n ffast y llenni yn nwy yn o'ch ti fel i na cael i gi e. Agus, ie, tac y gil yn y sesiwn coel, cybi eich o wylsyd yn sy'n sir. A chyrdje, ta ma hiwl, fe ma'n sio am wer ar eisht, cyn tam, chyri y chlwg. Gydysion, slans banacht.
2: Tasha Vigage Dukhle, RTE, Radio Magoyal Dukhle.
3: Tasha Vigage Dukhle, Skunda Marta, Gonchreila, at RTE, Radio Magoyal Dukhle, Agazage Mutinishish and Glor, Tu Sarte, Creelo and Clor Shahana, Ni Fager Tanguli and Larisha Glor Freeloid, Kurisha Kostasert, Agus Ni Lefer, the Hachterocht.
4: Falte is jach getus heute, lumse, enges holochlen.

0: gurm agus tá tonnakilt goinge gurm agus glas and been tartan de frúle gach bana so been si tradisiún a gudian mana. So e golni cuiv tan cian glas agus gurm agus an sin e mela an gurg tá cian dara go going. So tá maron sortan de frúle gach inge leis an tartan.
1: Anna spéisiúl, cahe sibh tachta seach an stúdio an sachúin a rúid an loig an eich beidr, an mód dine gwyf sa fanna?
0: So a gwyngau golyni cwyf fi ag llaint an sahern fi cwygyr gwyng na drumi snare, fi trwyr gwyng sna drumi fada hol gomsa dyna fawn til o'r an drum a bass agus sy'n fi sesur gwyng ag llaint na pwybi.
1: Cahe mi'n stúdio nís mór o'l tîf marsin saladwch o sef ordeo. Cochordach ys lyfach oed yn anas beth yw'n fech cael letsa chw ma. Cochordach ys lyfach. Dyr yn ni leirin sy'n cael llyn o rhwgon bar o bawl dy fan y pibe chylun i chyf agos hawn mi'n chan slon roeg yn tygo fi'n ufleis yn meid y hain ydyr agos iddyn las chw na halab yn agos yn MSR fe mar o hwg dyr yn ni leirin er yn bus y ciol, yn fawr siol, yn Stratsby agos yn Rhyl. Tá teachtaríoch take isteach an sa Tá Kathleen Jack hochtó blion dí sinmh cóádachas ó chrílé agus lábrethe mór le grá ón gláin ar fad agus gur maithagaibh se as fuór deachtaríocht agus cóádachas leat a Kathleen bíoch anna lá agus anna anna ihe go. Idéil ní le bhéad a léidir an chlár inmh bri nema go bhí an fuime agus sé colm hélí leis a bhí a carúlinn i gasla agus si aléon bhiciúin a bhí am mún runúnaíocht a go mé mí libh

0: Sean O'Murachú.
1: No, shall I?
0: I guess a great hard padre, and she via me hall a murtuck. Ne don't him gummy me hall a gimmert.
1: Egan all,
0: Egan all, ne don't him gummy up share in the cherry is a lost.
1: Tigim. Can out Vihana Hulkleheg in Glaston, some last mole, Skolna, Legus Clash, Yelegus Marshall.
0: Viach Kilaclash to Vrianan, a Gilorne, Agasin Shin, Lishan Wannister, Huge Gorka, Agas Lamainter, Valen Martra, Balian Roastig. Agus fór nélan sin.
1: Bíodh an éigin tráil amun san tamála hinn taigo galavan is tólam a bhí alaha gair aga díach díis an lori an glas díag díis na cluhí ar chúl lori agus mar sin.
0: Ó.
1: Ní na sif sé sin chomá.
0: Ní tóil amun tam sin bhí mís na ár nósach agus
1: a
0: taistiling lúistán. It is kind of a taistiling lúistán Eugene McCarthy ó Valle Vecchira. Agus dalgadí á chóist agus cilárna. Agus an cat agus a hémísna cat agus bhí lá múr bháin agam agus cuamaré Lorry,
1: der
0: gai calorna.
1: Aba, el cool lorry.
0: Der cool lorry, der cool lorry. Gominik, don cat go this kind of shot you tap.
1: That's a nice
0: come. You tap.
1: Then was long word be lakle histoha.
0: Oh, long the word er fad. Long the word er fad. Ach, and but town should not be sound. We play on the wine stolim that had a share dairy gblowing. Ach, ni raumer ni rairy gmaling and flee near the we sound nechra. Dorgling in the action, gorvornimer on spread.
1: Os gelegen spreden leg maar. Agus leggach nu dúchláin, das nu rangan na hainig búr ní ingipa.
0: Dírake, dírake.
1: Húgis chénim líanan sannan sann gláistí?
0: Ég gláistí ég
1: sgáin. Agus derig lehtan sann skrúdi hús
0: skrúdi hús skrúdi
1: hús skrúdi hús
0: skrúdi
1: hús skrúdi hús skrúdi hús skrúdi hús skrúdi hús skrúdi hús skrúdi hús skrúdi hús skrúdi hús skrúdi hús skrúdi hús skrúdi hús
0: skrúdi hús skrúdi hús skrúdi hús skrúdi hús skrúdi hús skrúdi I mi siawn beg na gach dawnach.
1: Aba.
0: Cynnau cymor yn ychlo hi ar ffadal.
1: Sef si gof lian dyr nôl fi'n nôl sy'n alna.
0: Sef si gof lian i
1: ddian. Ryf si ddian yn clos de?
0: Nid efo'n clos de ddian. No, nid efo'n clos de ddian. Ach, fi si sai sait yn ddigon tŵw mar gyrif smachtoring dyrch mar y fech i glos de...
1: Mewn sgolio.
0: Mewn sgolio.
1: Nid efo'n yna agos na tri yw clos de tri yw lefel sydd o tanio fwrn gwybod.
0: Nid
1: efo'n yna ychr. Nid efo'n yna ychr. Nid efo'n yna ychr. Fi si edyn mŵn li cien y masin
0: le mewn agos na fi. Fi rwy fi fehechdig i gael maer agos masin. Fi. Fi. Sio'n
1: i fi mis seir achos oedim le log yngor cia dyn agos ar nysahar na fysyn sy'n seir ar yn dawn. Dan o fi fi gadig y lwrdd o
0: Cymnechymor onychlohi yn sy'n cwrmgos yn y moent. Na ffwr na fiawn yn tawn sy'n ffog. Agus yn sy'n na fynt sy'n o'n rŵa. Na ffwr na sy'n dian chwyflint. Dian chwyflint. Agus y fel yn sy'n fiach ffwr na gardig na gardig ar no. Cymnef yn sy'n Sean MacDir ma da na hir hyrig. Tá sé tinna mé go léir
1: méis.
0: Bhí mé sean agus cnoice mar anna chluhí ar fádan sin idir cún dééis caiin loch garman agus pell.
1: Loch garman sa fell?
0: Loch garman sa fell. Agus Nicky Rackard in a lán tar sach. Agus cnoice mar in sin Cail Dara agus cún dé na mí. Is cún am an sin cnoice mar cúige láin is cúige mún.
1: Gan dál cumórtas a bhóthar an éirin in nuair sin, abil anna cumórtas.
0: Ó, bhíach slúit a mór ar fadar an an sin Lóil Pádraig. Ó, bhíach dech samach le dahad míle dyn
1: sa
0: bárt a crochi.
1: Doch reit yna fóil na
0: réir. Doch reit yna ar chuin áfá an is na chuil mas róvúr.
1: Nacha, gan a cúpla cia dyn dál fiachan ter abil.
0: Tíra gé.
1: Agus treis an chláistan sun, stoch a bhí sé lorag fostíta. Rav sé dacar postagált mar bhún tóri gan áum?
0: Ní rav sé rójach.
1: Aba.
0: Mé rójach. Has treif sé im leog clí agus in sin hana mé walig a dúna manistach. Agus bhí mé mhóin in sin leis an fer a bhóin mé hén. Mé hél o fáló gan éan a díat troch rair fer brá. Agus bhí mar mhóin in sin skolbert in éan tjómar o bhóin. Nó, bhí bantóist a bhóin, bhóint leis.
1: Rav.
0: Bhí. Agus sin, bhíis down to the heel and chin agus sár vún chór bia hé agus in chin cad vi gomsa ach na mán na mán tu galeir a vi a gemi heel ni wai fai a yana vishlín is sár na chin
1: niet fá stocha niet fá mo re moran dalti ige vidin sa skol
0: stónim tam chin mar vun dala mor vi shachto numar ochto numar chin
1: agus si vudiv le bert vún chór
0: le chómar vún chór le chómar vún skol ni moch lei an unan manistrach agus an rod kiana skol na galeini an chin
1: chaiste da hel de moon son gahs machin
0: gahs an shin agas ko sa machin shin foil fair boss kan in the trucker go hoben as ko sa machin shin green